0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět se

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Čau.

0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádio Čas.
1: Hity, které miluji.

0: na Rádiu Čas.
1: Zdravím všechny filmové fanoušky nebo taky seriálové. Po týdnu začíná nový Film Time, který dnes začneme jednou zajímavou spekulací. Ono, že se po letech filmaři vrací ke starým klasikám, to se prostě děje a neuděláme s tím nic. Nyní se začíná skloňovat slavná trilogie Kmotr. Ve skutečnosti se o čtvrtém díle mluvilo už po premiéře trojky a skutečně se s ním počítalo. Když ale v roce 99 zemřel autor celé knihy Mario Puzo, režisér Francis Ford Coppola od plánu ustoupil. Co se knih týče, čtenáři se dočkali ještě dvou románů a další se připravuje. Příští podzim by měla vyjít pod názvem Koní a půjde o příběh jediné dcery Vita Corleoneho. No a právě o tuto knihu se údajně začalo zajímat studio Paramount. A je tady plán přenést ji na filmové plátno. Zatím je to všechno v rovině spekulací, ale je vážně otázka, zda je to dobrý nápad. Došlo by tedy k přeobsazení původních postav, nebo se použije AI k omlazování, nebo dokonce k oživování herců, no uvidíme, a nebo snad raději, aby jsme to neviděli. Některé filmové klenoty by se prostě měly nechat být. Ale Film Time je stále na svém začátku, takže před námi jsou ještě dvě premiéry a taky dvoje narozeniny.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Rádiu Čas.
1: V tomto týdnu oslaví kulaté narozeniny Jiří Langmajer. Oblíbený český herec bude mít rovných 60. Pochází z Plzně, od roku 1981 začal studovat hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, no a už během druhé poloviny 80. let si na konto připsal jedny z nejpamátnějších rolí. Ať už to bylo v mrazivém snímku Proč, ale hlavně jako svobodník Kouba v parádní komedii Co pak je to za vojáka?

0: Mimochodem, v současné době se pracuje na pokračování tohoto snímku a měli bychom se ho dočkat v příštím roce, tedy vlastně 40 let od premiéry jedničky. Jiří Langmajer mimo to získal cenu Thálie, byl nominován na ceny Alfreda Radoka, Českého lva, no a v posledních letech je pro všechny nejvíce známý jako svérázný trenér Luboš Hrouzek v kultovním seriálu Lajna. I hokejová taškařice se mimochodem chystá do kina. Takže Jiřímu Langmajerovi určitě přejeme všechno nejlepší.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas. Hity.

0: Rádiu Čas.
1: Ve stejném týdnu jako Jiří Langmajer slaví i americká herečka Angelina Jolie, dcera slavného Johna Voighta, což byl velice úspěšný herec, ale taky celkem problémový chlapík. I když, abych byl přesný, původně byla Angelina Jolie hlavně modelka. Ve 22 letech se také objevila v klipu od Rolling Stones, a to s názvem Anybody Seen My Baby. Ve filmech se začala objevovat začátkem 90. let a průlomová role pro ní byla ta ve snímku Hackers. Poté přišla životopisná Gia, Narušení a hodně na sebe upozornila ve filmu 60 sekund. No a největší, řekněme takový kasovní a komerční milník, tak ten přišel v roce 2001, kdy získala roli v adaptaci slavné videohry Tomb Raider. Tam se představila jakožto ústřední postava Lara Croft. Bohužel začala být také později velkou postavou bulvárních výtisků, ať už se probíraly její vztahy s Billy Bobem Thorntonem, anebo především s Bradem Pittem. I když svého času se jednalo asi o jeden z nejsledovanějších párů na světě, ono se jim taky přezdívalo Brangelina. V posledních letech už tak velké role nevyhledává, ale o to více je aktivní v charitativních záležitostech a v boji za lidská práva. V tomto ohledu spolupracuje také s OSN. No a v roce 2014 ji dokonce královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu. Takže také Angelině Jolie přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: No a jdeme na filmové premiéry. Jestli vám v kině chybí nějaká ta velkolepá fantazy, kdo se triky a zeleným pozadím nešetří, tento týden mají premiéru Vládci vesmíru. Nebo pro někoho, kdo pamatuje dětství v 90. letech, He-Man. Kdysi se jednalo o velký fenomén, za kterým stály oblíbené akční figurky. Příběh nás sice zavede na zem, ale jenom dočasně. Hlavní hrdina Adam totiž pochází z daleké planety Eternia, kde se musí vrátit a zachránit před zlým Skeletorem.
2: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
3: Sir, you can't do that.
4: Don't worry, the sword's mine.
1: V 80. letech byl k vidění celkem povedený animovaný seriál. Na filmové plátno se He-Man dostal v roce 1987 a byl to, slušně řečeno, hodně velký průšvih. Tenhle film stál vlastně také za definitivním krachem studia Canon Films. Během natáčení došly peníze, vypnuli elektřinu a trikově to vypadá opravdu ošklivě. Dolfu Lundgrenovi, který tenkrát doufal, že to bude jeho průlomová role, nebylo ani pořádně rozumět. Tito vládci vesmíru mohou fungovat jako televizní kulisa k party, kde se třeba hodně pije. No jak dopadnou ti letošní? Tak těžko říct, v době komiksovek tady možná šance je, ale jen tak pohyblivé obrázky před zeleným pozadím vážně nestačí. Uvidíme, nejlepší bude, když si na to zajdete a uděláte si obrázek sami.
0: Film Time na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Studio Čas.
1: Další pozvánka je sice na komedii, ale děti tentokrát raději nechte doma. Do kin se vrací legendární značka Scary Movie. Bude to v pořadí šestý snímek, ale přeci jen se od něj čeká trošičku více. První díl diváky šokoval a pobavil v roce 2000. Přisprostlá parodie hlavně na horory z ranku Vřízkotu nebo Tajemství loňského léta trefila hřebíček na hlavičku. O rok později došlo na dvojku, kde si vzali tvůrci na paškál duchařiny. Když zmiňuji tvůrce, za oběma díly stáli bratři Vejencovi. Jenže potom jim sérii tak trošičku pod rukama ukradli producenti. Následující díly vznikly pod jinými režiséry a všechno vlastně začalo nabírat sestupnou tendenci. Pátý díl byl natočen v roce 2013, no a tím to vlastně skončilo. Až doteď.
2: Pro boha, on ji bodnul! Neji! Mí zájmena jsou oni je! Bodnul je!
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
5: Ahoj, Tuesday.
6: Na tohle se připravuju roky.
1: Ke kormidlu se vrátil původní tvůrčí tým. Za poslední roky teda vzniklo mnoho úspěšných hororů, takže bylo z čeho vybírat. A podle všeho to odkážou série Terrifier, Megan a nebo nedávná hodina zmizení. Ale asi toho bude fakt hodně. Největší otázkou je, jestli takové parodie můžou lidi bavit. Upřímně. Takové komedie trošičku chybí, ale není jednoduché je vymyslet a natočit. Nové Scary Movie startuje v kinech tento týden, ten příští se na vás budu já těšit opět tady ve Film Timeu.
0: Film Time. Film Time. Na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
7: Hádej, kdo přijde na snídani.
8: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
7: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
10: Hity, které milujete.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
0: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Yeah. To jsou feelingy a budou i další hity, které milujete i v neděli. Teda nevím, jak je u vás, protože podle předpovědí má být podobně přes den jako včera, možná o stupeň víc. Nicméně, jako Ostrava je tak jako trošku pod mrakem, neprší, alespoň cesta do práce se obešla bez sněhových, takhle určitě bez sněhových, ale i dešťových kapek a podobně. Takže uvidíme, nebudu teď vypisovat, nebo nemusíte vypisovat, kde se nacházíte, jak to máte s počasím, prostě jenom čekujte si počasí, pokud se chystáte ven na delší dobu, asi tak. Jinak radím se Vyslav Bednář jméno mé, přeju vám krásnou neděli. V kalendáři je dneska nálož, takže k svátku nejenom Ivetám, ale taky slavujům, jo. Hezký svátek, užijte si svůj den a vůbec vy všichni, kteří jste se rozhodli být v naší společnosti. Já vím, že ten nedělní čas je taková více siesta, že by se mělo méně mluvit a více hrát. Tak já to hodlám splnit, ale prostě chci vám zpříjemnit den, ať děláte, co děláte. Užívejte.

Hezký čas, rádiem čas, krásnou neděli, nevím, jak vám začal den, já se přiznám, jsem ho měl takový trošku jako rozpolcený, protože jsem maloval obrázek, nebo obrázek, no, já tomu říkám obrázek, nebyl moc velký pro radost. A bylo to na základě jednoho obrázku, který jsem viděl na sociálních sítích, v podstatě by se dalo říct, jak vypadají Teletubbies bez toho oblečku. Pokud se nepletu, tak to byla postava Pápa? No toho červeného, teď nevím, jo? V každém případě obrázek je to vtipný, nicméně podle toho, komu jsem to maloval, přijde děsivý, ale smáli jsme se mu. Tak jsem dneska prostě ráno brzy vstal, říkám, než půjdu do práce, někomu s příjemným den, namaloval jsem několik hodin, všechno zašpiněné, že jsem to musel čistit ruce, potom jsem to nechával proschnout, potom proběhlo slavnostní odhalení na dálku na trase Ostrava-Brno a druhá strana říká, tak to ne? To si do pokojíčku nepověsím, dovedeš si představit, že bych se na to koukal každý den, když stanou v posteli a podobně. Takže velká diskuze, já teda doufám, že druhá strana jakoby obměkčí a čím víc na to bude koukat. Já mám z toho chutí vám to dát někde na sociální sítě, abyste teda jako řekli, jako jestli je to úsměvné nebo děsivé, ale nechci vás děsit třeba i v rámci příprav nedělního oběda, tak jenom, jako, jak říkám, rozpolcený začátek dne, jo? Doufám, že to máte pohodovější, když jste v práci, že máte fajn kolegy a rychle to utíká. Na Rádiu Čas za chvíli hvězdná nabídka toho, co by nás mohlo potkat v příštím týdnu, takže i dvorní astrolog Milan Gelnar. No a za sebe a celý náš tým vám přeju hlavně pohodu a spoustu tvůrčí energie. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Časť zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: 7. červnový den s Radimem na rádiu Čas. Mimochodem je to den, kdy se narodil třeba Jarek Nohavica nebo Tiger z Velsu, zpěvák Tom Jones, který má dneska 86, jestli dobře počítám, 86. No a pokud se nepletu, tak je taky den čokoládové zmrzliny. My jsme před víkendem ráno trošku sondovali, jaká je vaše nejoblíbenější zmrzka, tak mě napadlo obrátit to. Se kterou zmrzlinou jste se nikdy nepotkali? Prostě jaká příchuť vám nikdy nejela ani jako dětem, že jste ji nevyhledávali? A teď myslím příchuť, jo, nemusí to být z druhy na nuku. Tak kdybyste se chtěli svěřit, tak WhatsApp číslo 776612800, které zmrzlině nebo jaké příchutě jste nikdy nepřišli na chuť, proč? Veselé historky s tím spojené jsou vítány. No a myslím, že je ideální čas na to dát si horoskopy a jako vždycky v neděli taková trošku sondáž, jaký bude ten příští červnový týden. Milane?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: No, tak to už se mi dlouho nestalo. Milan Gelnár má prosím pěkně takovou speciální šavličku tady na našem mixu a když ji dám nahoru a zapnu červené, tak jde Milan slyšet. Nicméně červené nebylo, takže jsem mohl pouštět a pouštět a vy nic. Takže ještě jednou, Milane, jaký bude příští týden?
2: Počátek týdne bude plný nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu. Tu zaoblené. Střed týdne už bude komplikovanější. Přidají se konflikty spojené s milostnými úlety, porušováním dohod a nerozumným myšlením, mluvením i konáním. Konec týdne pak bude obdobný, jen hrany konfliktu budou opět zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: Čas. I ty, které milujete.

0: Basta, hity, které milujete, dneska s Radimem, krásné dopoledne. No takhle, cestou do práce to vypadalo tak nějak jako na střídačku po šmourně, ale během poslední půl hodiny sluníčko, alespoň na Ostravu, kde máme centrálu Rádia Čas, krásně vysvětlo, tak doufám, že u vás je to stejně pohodové a že si třeba dneska líznete nějaké dobré zmrzky. Nemůžu se nezeptat, už jsme probírali totiž vaše oblíbené příchutě, tak se ptám opačně. Ještě jednou, pokud máte chvilku přihodit zprávu třeba na WhatsApp, tak jaké zmrzlině, přesně řečeno, jaké příchuti jste nikdy nepřišli na chuť, doslova na chuť, a proč? Jo, protože jsou i takové ty různé improvizované, viz šmoulová, která dodnes nevím, jak chutná. No a trošku respondentů, takže směřujeme do Brna, kamarád, věrný posluchač Marťa, taky velký gurmán života, nejenom skvělý kuchař, ale taky velký gurmán. Marťo, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím, taky u nás v Brně Azuro, a ty se chtěl zeptat na tu zmrzku?
0: No přesně tak, protože takhle, vím, že v reálném životě ty máš rád sladké, ale nemusíš třeba jakoby věci z čokolády takové, kde je to jako durh čokolády.
1: Ano, to jsem chtěl právě říct, že ačkoliv má je dneska den teda čokoládový zmrzliny, tak v životě bych si neobjednal čokoládovou zmrzlinu.
0: No, dobře, ale pozor, občas zvládáš jako dezerty třeba s čokoládovou polevou.
1: Jo, to jo, jako když je tam tenká vrstva nebo něco, ale když už je třeba takový ten známý Nanuk, jak má takovou tu, on je založený na té široké čokoládě, tak to už ne.
0: A v dětství ty chutě, takhle změnilo se to?
1: Já to měl už asi i v dětství, já jsem ti myslím vykládal, že když jsem na Velikonoce dostával čokoládové figurky, tak mi se spíš líbilo jako ten design, než abych si těšil na to, co je, tak jsem se je vystavoval a moje sestra si za roky vypěstovala kdy uměla tu čokoládu vyndat z toho alobalu tak, že vlastně zůstal neporušen a čokoláda byla snězená. Takže pak jako, když už jsem jednou třeba za 1000 let měl chuť jako na, to spíš ne na čokoládu, jakože na cukr, tak jsem neměl, no.
0: No v každém případě, ať jsme u těch zmrzlin, ještě jednu si typnu.
1: Ale,
0: ještě no? Jednu si typnu, a to banánovou.
1: To určitě ne. Absolutně vůbec. Ale jako podivu, ani karamelovou nějak moc nemusím.
0: No, a když je vyšperkovaná tou solí, tak to jako někdy stojí za to, ale tak to na první dobrou.
1: A pak moc ne, jako ovocné ve smyslu, třeba jahodovou ne, jo, jako já mám rád jahody, ale jahodovou zmrzku je fakt ne.
0: Tak nad tím vážně přemýšlí, a to je, že říkám, to je na studii hotově, ale jako já ti naprosto rozumím, protože člověk třeba něco zapomněl. Poslední moje myšlenka, já si dneska vzpomenu ještě na dalších, ale taky vím, jako, že nikdy jsem ještě neochutnal jako opravdu jako vytuněnou pomerančovou. Že ty pomerančové většinou jsou to taková nějaká, jako, že víš, jak tam dal esenci nebo nějakou vůni a podobně, takže...
1: Ale ty víš, že třeba i jablečná. Jablečná je dobrá, když je dobrá jablečná, a pak jsou ty jablečné, ty se myslím o tom bavil s Lenkou v rádiu.
0: Já jsem to zmiňoval.
1: Jablečné, ala mídlo nebo šampon, jako...
0: Přesně tak?
1: Teď jsem se zatřepavač.
0: Takže prosím vás, jestli máte chvilku hodit zprávu na WhatsApp, jaké zmrzlině, přesně řečeno, příchuti jste nikdy nepřišli na chuť, tak klidně na číslo, Marťo.
1: 7 7 6 12 800.
0: Já ti moc krát děkuju, tak ať si brzy zase lízneš, a když jsi na drátě, a díky moc za to, že jsi jak udělal toho respondenta, chceš někoho pozdravit speciálně nebo na nějaké místo?
1: Určitě bych chtěl pozdravit personál a všechny u svaté Anny v nemocnici a hlavně interny. Zbožňuju vás, to je nejlepší.
0: Takže teď v roli pacienta.
1: Teď v roli pacienta.
0: Já dělám teda hlupého, protože já vím, že jo, a můžu teda potvrdit, že jsou tam srdcaři. Teď se prostřídali směny, tak jim hezky jakoby je podrbeme za uchem, protože jako to člověčenství jde poznat, no co si budem.
1: Jo, jsou tady skvělí všichni.
0: Že jenom nepočítají čas do té doby, než jim skončí směna, přesně tak, no. Tak jo, tak zlatí.
1: A když jsme u té zmrzliny, která mi donesli zmrzlinku až do postela, a to se vyplatí.
0: Ale kruh se uzavřel. A propo jaká příchuť?
1: Byl to černý rybí s vanilkou. Ten černý rybí byl neskutečně výborný.
0: Marťa schválila, to už je co říct. Náročný, jinak náročný v reálném životě. Ale brzké uzdravení, a není to fráze. A vůbec vám všem, kteří nás teď posloucháte v nemocnicích, od severu po jih, od východu, ať už v rolích těch, kteří se o nás starají, nebo právě o ty marody, tak ať jste brzy všichni v pořádku. Marťo, díky, ahoj.
1: Já, ahoj.

0: Tak až dneska mě napadlo vyhledat, jak by vlastně měla chutnat takzvaná šmoulová zmrzlina, která láká hlavně tou netypickou šmoulí barvou, někdy opravdu až přehnanou. No a prý se to nejčastěji popisuje jako esence cukrové vaty, žvíkačky, vanilky nebo smetany, tak nějak dohromady, jo. No, rozhodně bych ji nevyhledával na první dobrou. Dneska totiž na Rádio Čas sonduju, jak to máte se zmrzlinou, jako která vám moc nesedí, která příchuť, která vás vlastně odrazuje. A pozdrav přišel ze Španělska. Buenos días, my hlasujeme pro rybízovou z Luhačovic na kolonádě. Bylo mi asi 5, jo, takže už nějaký čas. A vyžebrala jsem si na mamce zmrzku, vůbec mi nechutnala a teď kam sní. Mamka řekla, taky vyhoď, ale nenápadně. Hodí do koše, ale zakryjí papírem. Měla jsem štěstí, v odpadkovém koši se nahoře válel obrovský ubrousek a víte co? Pod ním byla úplně stejná zmrzlina jako ta moje. Jinak syn teď ujíždí na zmrzlině, co prý chutná jako jednorožec a taky se tak jmenuje. Jednorožčí, bože můj, to jsou nervy. No, v každém případě já doufám, že, jak říkám, to už je dávno promlčené, že jo, protože slyšel jsem právě od známých, že v Luhačovicích mají božskou zmrzku teď, v dnešní době, tak ještě někdo nějaký typ zmrzliny, kterou ochutnal a taky by v uvozovkách hodil do koše, i když plýtvat se nemá. 776612800, WhatsApp číslo, vyfoťte, namluvte, nebo klasicky napište a uvidíme, co z toho bude. Máme krátce po 10. Radím se Byslav Bednář jméno mé a za tým Rádia Čas přeju hlavně pohodu.
1: Hity, které milujete.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Hity, které milujete.
7: Tak to je antre. To je antre, přesně tak, co zase říct a podobně. Na nedělní směně možná, že i vy, pokud máte siestu nebo připravujete oběd, zkrátka při všem, při čem posloucháte i ty, které milujete, prostě jste s Rádiem Čas. A třeba, že v práci, tak vlastně je to poslání a radost v jednom, protože mám tady kolegynku z Rádia Čas Rok. To není jenom kolegynka, to je kamarádka. Ráno přinesla sice jenom tři, ale přinesla malinka, to úplně také malé koláčky, jak se jim říká, Haní?
8: Ahoj, dolečky, ahoj, ahoj, ahoj, Rádio,
7: bože, to je zázrak.
8: Je, to je takzvané nebe v hubě. Mm-hmm. Je to tak.
7: Mi to připomnělo, vždycky viděla jsi někde takovou normální rodinku?
8: Ano, samozřejmě.
7: Tak maminka, zpěvačka, ona vždycky říkala, že bude dělat dvojctihodné koláčky, mm-hmm. A jak to popisovala, tak nějak jsem si představoval to, co jsem měl právě teď v hubě, cituji, ano.
8: Já mě vždycky utkvěl v paměti dědeček, který hledal poldinky.
7: Ano, přesně.
8: Ano.
7: Ne, nechutnalo to jako poldinky. Ne,
8: samozřejmě rošťáci, pochopitelně. Ale jo, madam Rosulková, která trávila všechny.
7: Hani, my u toho ještě zůstaneme, u toho gurmánství. Ano. My jsme měli před víkendem den zmrzliny, takže jsme řešili klasicky tu nejoblíbenější. Nicméně dneska se ptám naopak. Takže, protože jsme se nepotkali, takže klidně vem, jakoby, kterou si vždycky a všude dáš a jestli je nějaká, se kterou ses takzvaně nepotkala nebo ochutnala nějakou netradiční.
8: Já vím, že teďka to bude znít taková jako trošku reklama, ale havířov, labužník, točená vanilková. Bylo tam dole to výdení okno a všichni havířováci 100% vědí, jak mi řekneš, labužník, vanilková, točená.
7: Víš, co jsem ještě zmiňoval, ale že ta naše z toho dětství nějak chutnala ta vanilková a potom, když začaly v uvozovkách ty pravé, ty bourbonské, tak jsme se všichni divili, co je to vlastně za chuť, jo? Že si člověk pamatuje tu chuť z toho dětství. Ale takže jako hlavu je pořád ta...
8: No právě, že není, ale pozor, já mám úplně nejvíc, zatím jí nic nepřekonalo. Opočno, točená vanilková. Jakmile vidíš tu vlaječku, točená zmrzlina,
7: tak běžíš,
8: opočná,
7: jo?
8: Jdeš.
7: No a kam nejdeš? Nebo když vidíš co, tak jako určitě každý měl něco.
8: Tak jako jsou zmrzliny,
7: já jsem jako
8: které
7: dítě
8: ti
7: třeba,
8: nejedou.
7: Já jsem jako dítě v životě si neobjednal citronovou, já jsem ji nechápal absolutně, jo?
8: Já asi musím říct, že možná neexistuje žádná příchuť, protože gelato, to je prostě moje, takže zatím jsem neobjevila tu, u které bych řekla B.
7: Pozor.
8: Zatím fakt ne. A to už jsem měla černou, takovou tu kuzí ve Vizovicích, to už jsem dokonce měla i zmrzlinu, která chutná jako slanina.
7: No a dneska jsem zmiňoval i legendárního šmoulu, protože prý, já jsem normálně fakt musel použít umělou inteligenci, jako čemu se to má podobat. A prý je to konzistence, jako dejme tomu smetany, cukrové vaty, náznak žvíkačky, něco takového.
8: Je pravda, že tady tyhle ty příchutě jako moc... To
7: tam
8: jde
7: o ty
8: barvičky. Ne, že bych řekla, je to hnusné, ne, ale... Už jdeš po těch svých oblíbených.
7: No,
8: a když je tam nějaký experiment, tak jako sáhneš, ale na půl jdeš na tu jistotu.
7: No, já jdu vždycky právě zkouším a podobně, no, ale legendární tvarůžková, která se zmiňuje aspoň jako v Olomouckém kraji.
8: Boží.
7: Dobře, ona je slaná nebo sladká?
8: Tak na půl něco.
7: Ježíši Kriste, tak
8: měl jsi někdy tvarůžek?
7: Neměl.
8: No tak vidíš.
7: Já vím, ona musí chutnat tak, jak jde cítit, pro boha.
8: Mimochodem, mám na okně v kuchyni.
7: Ty necháváš uložit,
8: ve sklenici, no jasně, pěstuju si tam loštický zázrak. Myslím si, že ve středu už to bude tak akorát.
7: Bože můj.
8: Donesu ti okus na ochutnat, chceš?
7: Hele, my už jsme přece jenom trošku...
8: Můžu ti to jakoby... zmrznout, můžu ti to zmrazit, donesu ti takhle chutná ta zmrzná.
7: Je pravda, že ty tvargle, které byly v našem dětství, mm-hmm. že teď už to není ono, že musí se jim dát trošku času? Jakože teď už je to takové, jakoby...
8: Záleží, jak dlouho leží v tom obchodě.
7: Mm-hmm.
8: Ne, to bylo.
7: Jestli zapadl někdy jako za ten roh, tak možná, že ano.
8: Je to oblíbený vtip, že někomu namažeš tím obalem z tvarušku třeba futra dveří. Mm-hmm. Nebo oblíbený humor mých autoškoláckých kolegů, že si vzal obal z těch tvarůžek a namazal si kryt chlazení vepředu, tu masku prostě plastovou.
7: Děcka, vy jste
8: takže
7: zvěř.
8: Ve chvíli, kdy zapneš v zimě topení, celý ten odér ti jde do té kabiny a ty nevíš, co to je. Ještě něco chceš vědět?
7: Jako za to utrpení teď v poslední minutu bych si zasloužil ještě nějaký Vlčnovský? Jak se jmenuje?
8: Vlčnovský v Doleček.
7: A ty uvažuješ, protože už není, že? Jako čím,
8: ne. Já přemýšlím, že se mám pleštit nebo co. Ale to byste tady zase byli sami bez rádi, že?
7: Mi dala jenom tři a malé.
8: No.
7: Já vím, a ještě donesla mlíko, já vím, jsem taková nevděčná potvora. Hani, díky moc, za ti to rychle utíká.
8: Krásnou neděli, ahoj.
7: Prosím vás, pište, co vy a ty zmrzky, WhatsApp číslo 776612800.

jsme si dneska udělali takovou antizmrzlinovou sondáž, protože ne všechny příchutě nám chutnají, takže dneska právě o takových zmrzkách, které jste vyzkoušeli, absolutně nechápete, že si to někdo může dávat. Jana píše, má oblíbená je mátová s hořkou čokoládou, to chápu, takovou mají v Bulharsku, v Primorsku a prodávají na váhu. Jo takhle, Jani, já dávám 100 hlasů, nicméně my se dneska ptáme na ten opak, ale na druhou stranu vy jste vypíchla zmrzku nebo příchuť, kterou taky řada lidí nemusí. Tu kombinaci právě mátové a čokolády. Pomalu neznám nic lepšího, nicméně o neděle není jenom o zmrzce a o kopečcích, ale taky o trošku té inspirace. Dneska máme kterého 7., tak už jenom za 4 dny připomínám i za tým Rádia Čas. V Havířově na náměstí Republiky bude probíhat Den sociálních služeb, který je zaměřený jednak na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, ale samozřejmě se spoustou doprovodného programu. Taky v rámci prevence budete moci nechat přeměřit své tělesné funkce, dokonce testování na žloutenku nebo HIV, ale jak říkám k tomu, dobré jídlo, dobré pití a doufám, že i počasí tak jako rád, protože někdy uprostřed týdne se má trošku pokazit. I když jak pro koho, my třeba s kolegyní z Hančou z Rádia Čas Rok, dneska jsme se potkali na nedělní směně, jsme se shodli, že se na ten prostředek týdne docela těšíme. Takže ať už děláte cokoliv, další hity, které milujete a kdybyste chtěli napsat zmrzku, která vám teda opravdu nesedla v dětství nebo i teď v dospělosti, WhatsApp číslo 77 66 12 800. Radio Čas.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

Ostrava, kde má Rádio Čas Centrálu už 28. rok, tak hlásí tak trošku proměnlivé počasí. Venku je rozhodně teplo, jako žádné drámo, ale sem tam mraky. Občas chválím, jakože celé studio Rádia Čas je zalité sluníčkem. Nevím, jestli to máte obdobně, nicméně zítra by mělo být ještě o něco tepleji. V průměru kolem, no až 26 stupňů a o něco více slunce. Užijte si to, protože jak už jste asi slyšeli, trošku dlouhodobá předpověď, ale uprostřed příštího týdne na Moravě a ve Slezsku čekáme výrazné ochlazení. Moc dlouho nevydrží, ale ty 2-3 dny, takové ty slabší nátory, ty letní nátory, si budou ty svetříky a bundy brát. Tak tolik meteorologická předpověď, ta hudební je víc než jasná. Prostě hity, které milujete dneska k svátku i všem Ivetám a Slavojům. Je 7. června, dvojnásobná porce men v kalendáři. No a kdybyste měli chuť napsat nám, jak to máte se zmrzlinou, přesně řečeno, jestli je nějaká příchuť, která vám nikdy nechutnala, nebo nějaká netradiční, kterou jste zkusili a nikdy víc. Hoďte zprávu na WhatsApp číslo 77 66 12 800. Díky.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a

0: Dodnes si pamatuju dvě historky, nevím, kdybych s ní dělal rozhovor, tak se musím přeptat, jestli to je pravda. Jana Kiršnerová, když vydávala debutové album, tak prý se jakoby to jméno, to byla tehdy ještě CDčka, nevlezlo na ten přebal. Že prostě to ová vypadlo, říká, hele, tak jo, tak já to budu používat, jo, to je první věc. No a druhá, že vlastně řadu svých písniček vnímá jako barvou, tu esenci toho, co obsahují. No a když hledala název pro tuhletu pecku, že jo, jak všichni říkáme, ležíš se mnou na perách, tak říká, to je modrá. Takže nevím, co na tom pravdy, posílám dál. Hity, které milujete, krátce před nedělním obědem. 7. června, no a kromě muziky, taky čerstvé informace, tentokrát prstem po mapě zůstáváme v Moravskoslezském kraji a slovo si bere kolegyně Marcelka Fabiánová. Marci, co je nového?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj podpoří profesionální divadla a Janáčkovou filharmonii Ostrava částkou 26,5 milionu korun. Peníze z krajského rozpočtu pomohou pokrýt provozní náklady 6 vybraných scén, ale i konkrétní umělecké projekty. Nově nastavená pravidla financování mají také zajistit smysluplnější rozdělování peněz, třeba podle kapacity jednotlivých sálů, jak nám prozradil radní za kulturu Moravskoslezského kraje Petr Harvánek.
3: Profesionální divadla podporuje kraj dlouhodobě. Od letoška jsme ale nastavili nová pravidla, aby bylo rozdělování financí spravedlivější a transparentnější. Peníze teď rozdělujeme podle více kritérií, ať už se jedná o počet odehraných představení, kapacitu scén, návštěvnost, ale také ekonomickou náročnost jejich provozu. Věřím, že se nám podařilo nastavit fungující model podpory tak, aby se i nadále zvyšovala kvalita kulturního dění v našem kraji.
2: Dotace podpoří také tradiční festivaly, jako je Janáčkův máj nebo Pimprléto, ale i speciální programy pro mladé diváky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A ostravské Dolní Vítkovice se o minulém víkendu proměnily ve vesmírnou základnu. Start vesmírné mise Spacebus sklidil fenomenální úspěch. Unikátní 18-metrový simulátor s 4D virtuální realitou totiž totálně vyprodal svou kapacitu a přilákal tisíce nadšených dětí i dospělých, kteří si vyzkoušeli i let na oběžnou dráhu. Obrovský ohlas vzbudila i autogramiáda astronauta Aleše Svobody a velký zájem byl také o doprovodnou vojenskou techniku. Podle hejtmana kraje Josefa Bělici akce dokonale splnila svůj účel, když ukázala obrovský hlad veřejnosti po vědě a inspirovala školáky k dalšímu vzdělávání.
4: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání, motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál. Je to v podstatě takové populární přiblížení atraktivního vědeckého oboru a směru. Česká republika je velmi aktivní ve výzkumu vesmíru a myslím si, že by se to mladí lidé měli dozvědět, že Česká republika se ubírá i tímto směrem.
2: Celá akce Spacebus Tour ale nekončí, stále pokračuje. Postupně se totiž přesouvá do jiných měst v dalších regionech. Trvat bude až do 13. června. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Neber si to, co není tvoje, tak nám to opakují už od dětství. Někteří se tím nedrží ani v dospělosti a většinou potom dostanou přes prsty. Doslova do písmene vlastně dostal přes prsty i mladý muž. Mě překvapilo, že teprve 26-letý muž ve Francii. Nevím, jestli to k vám doneslo, no takhle tím světem občas tyhle ty příhody jdou z takových těch velkých sběrných kontejnerů. Jo? Tenhle byl na oblečení. Pán, nevím, jestli si chtěl něco pořídit pro sebe nebo si vytáhnout něco a prodat to dál. V každém případě sklouzl tam tak nešťastně, že opravdu uvízl, protože ten poklop je vlastně takové chránidlo proti krádežím většího druhu, takže mu z toho čouhaly jenom nožičky, takový zelený kontejner z toho nožičky. Můžeme se usmívat, protože když ho poté strážci zákona záchranáři vytáhli a zkontrolovali ho v nemocnici, tak je v pořádku. Nicméně možná by to chtělo ještě jakoby k té fotce jeho tváře přihodit právě fotku nožiček a dát to na billboardy, aby každý věděl, že tohle to se nedělá. Ale nicméně jako perlička pro nedělní den, jak říká perlička, ne návod, vy ostatní, jo? Tak, no a to je tak jako všechno, co chci říct, možná jen vlastní zkušenost, když občas dávám nějaké ze svých věcí, ve kterých se necítím dobře pro dobrou věc, většinou se mi stane, že ty kontejnery jsou už dávno přeplněné a teď nevím, jako jestli to mám nechat bokem, nebo to tam donést z Indy a tahat to sebou, no, ale to už je jiná story. V každém případě vám, už to cítím z oken přípravy nedělního oběda, takže až za chvíli budete usedat k jídlu dobrou chuť, i chuť je hudební, hity, které milujete a Radim Sovisla Bednář, moje maličkost, já vám přeju krásný den, doufám, že se máte fajn.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: 7. června, kromě takových nějakých oficiálních svátků, se slaví i jako den čokoládové zmrzliny, jo? Tak mě to inspirovalo k otázce, protože už jsme několikrát probírali vaše oblíbené příchutě zmrzek a nanuku. Jestli je třeba i nějaká zmrzlina, se kterou jste se takzvaně nepotkali. A jo, nějaké jsou. Díky moc všem nedělním posluchačům a respondentům. Nikola napsala, zkusila jsem tvarůžkovou a klobásovou. Můžu říct, že klobásová dobrá, ale tvarůžková to byl snad můj nejhorší chuťový zážitek v životě. Niky, ale stejně jako ocenil, že jste vůbec do toho lízla. A zdravím i Mirku. Jediná zmrzka, kterou si nikdy nedám, prostě nechutná mi, je slaný karamel. No a k té šmoulí, tu jsem zmiňoval já, dala si ji dcera ve Frimburku a nechutnala. Běžně si ji ale dává, tak jsem ji ochutnala, no a chutnala jako oříšky. Asi se dá modrá barva dát do všeho. Jo, Mirko, něco takového, je to velmi univerzální a láká to hlavně tou barvičkou. Já dneska ještě pár antipříchutí probral s kamarádem Marťou telefonicky.
1: Je dneska den teda čokoládový zmrzliny, tak v životě bych si neobjednal čokoládovou zmrzlinu, když je tam tenká vrstva nebo něco, ale když už je třeba takový ten známý nanuk, jak má takovou tu, on je založený na té široké čokoládě, tak to už ne. Ale jako podivu ani karamelovou nějak moc nemusím. A pak moc ne jako ovocné ve smyslu, ale ty víš, že třeba i jablečná. Jablečná je dobrá, když je dobrá jablečná. A pak jsou ty jablečné, ty se myslím o tom bavil s Lenkou v rádiu.
0: Já jsem to zmiňoval.
1: Jablečné a la mídlo nebo šampon jako...
0: Přesně tak.
1: Teď to zatřepáváš.
0: Já taky. Dokonce vím, ve kterém městě jsi měl tu čest a dokonce vím, že mě k ní donutil tady Marťa, jo? Což jsem nekomentoval ve vysílání, teď už jsem to teda prásknul. Pojď tady, dělaj nejlepší. No a nakonec jsme teoreticky měli chuť vzít tu zmrzlinu do rukou, udělat si s ní pěnu a umít se s ní. Ale už je to pryč, už je to zapomenuto a vy využijte WhatsApp číslo 776612800. Pište, nahrávejte a doufám, že se máte fajn. Hezkou neděli.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Všude tam, kde posloucháte Rádio Čas, pozdravy, dobrou chuť k obědu, protože pravé poledne klepe na dveře, dokonce nás posloucháte i z bodu A do bodu B. Asi nejdelší trasu zaznamenanou ve vašich zprávách, teď je čtu, z Opavy jedeme až do Prahy, zatím pořád děláme společnost, to jsem rád, a tímto zdravím a celou familii, v autě je vás docela dost, takže Pavla Newman, snad to čtu správně, taky Patriška, Alex a Kája, no všem rozhodně dobrý dojezd do cíle. Další hity, které milujete a pokud byste měli chuť, můžete nám napsat na téma zmrzlina, ale tak trošku anti, budeme trošku rebelští, je nějaká příchuť, která vám teda nikde nesedla, ať už v dětství nebo teď v dospělosti. Zprávu poslala i Hanka, nikdy jsem nepřišla na chuť a nemusím a nedám si čokoládovou a citronovou zmrzku a ani jiný zákusek z těchto ingrediencí. Krásnou neděli. Ani tak já to mám tak, že třeba jako citronové věci můžu, tartaletka naprosto úžasná, ale jako zmrzku citronovou, jako takhle, v životě mi to nenapadlo. Vždycky spíš ta punčová, pistáciová a tak dále. Takže, jak říkám, bon appetit, máme to i s desertem a nejenom na talíři, ale i tím hudebním.
1: Čas. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

To je tak jako geniální, když vám člověk chce něco sdělit, pozvat vás na místa, kde třeba i tým Rádia Čas bude mít co dočinění pro další červnové dny a když se mu všechny poznámky zavřou. Nicméně zareagoval jsem, doufám, poměrně pružně a rychle, tak vám chci jenom připomenout, že už příští týden, a už jsem to dneska zmiňoval, tak opakování Matka moudrosti, proběhne v Havířově na náměstí Republiky Den sociálních služeb, zaměřený samozřejmě na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, ale taky v rámci prevence a dobré zábavy se tam může stavit opravdu každý, ať už máte malá dítka, celou rodinku nebo přijdete jenom tak s partnerem, protože kromě dobrého jídla, dobrého pití, zábavy, taky věcí, kdy se člověk trošku poučí, si můžete zdarma nechat nebo změřit tělesné funkce, testování na žloutenku, případně HIV. Snad to bude i s fajnovým počasím, protože uprostřed příštího týdne to má být takové trošku diskutabilní. No a na konci příštího týdne, trošku s předstihem, ale přece jenom posílám pozvánku na, teď si otevřu zase jiné podklady, na Transport Show. Už jsme to zmiňovali na brněnské výstavišti Truck and Bus Brno 2026 a to bude velké. Já vždycky zmiňoval jako první, že součástí bude Burger Festival, ale hlavně hromada techniky. Takže výstava trucků, autobusů, dopravní techniky, dakarský speciál Aleše Loprajze i speciální host Adam Special Special, to se dobře říká, a jeho stunt show, takže opravdu nějaké ty kaskaderské kousky. Součástí celého programu bude třeba i spanilá jízda traků centrem celého Brna, takže kdybyste chtěli být u toho 12. 13. 6. nejenom brněnské výstaviště a k tomu samozřejmě doprovodný program pro celou rodinu. Nádech, výdech, rádio, no a za mě hezkou neděli a další hity, které milujete. Užívejte víkend!

0: Tak si právě sonduju, i když jako každý článek vám najde něco jiného, ale aktuálně nejdražší zmrzlinu světa. No, on je to spíš desert, mimochodem dobré odpoledne s Rádiem Čas, dneska si povídáme o příchutích zmrzlin, které vám jako nikdy moc nechutnaly. Tak nevím, jako jestli byste šli zrovna do ní, ten desert se jmenuje Byakuya, snad to říkám dobře, je od Japonců a v podstatě tam je komplexní balíček všeho, jo, i toho, co je kolem té zmrzky. Opravdu exkluzivní suroviny jsou na ní použity a já doteď řeším, jako jestli spíš slaná nebo sladká, protože součástí desertu jsou i bílé lanýže, taky plátky jedlého zlata, sýr Parmigiano Reggiano, jo, pěkně jakoby dlouho zrající, a taky tradiční japonská fermentovaná pasta sake kasu, jo. No a aby to bylo komplet, tak součástí je luxusní kovová lžička, vyrobená ručně japonskými mistry, tradičními technikami, které se používají třeba při stavbě chrámů, jo. Tak kdybyste chtěli náhodou jednu porcičku, vyjde vás na v překladu, nebo spíš v přepočtu, necelých 140 tisíc korun. Slyšíte správně. Tak kdo by na to měl, vyhrál teď nedávno ty 2 miliardy v Eurojackpotu, může si to dopřát. Vy ostatní, nebo my ostatní si můžeme tiše snít. No a když budete mít chuť, napište nám, která příchuť zmrzky vám nikdy nesedla. Nebo jste vyzkoušeli nějakou netradiční a nevermore, jak se říká, WhatsApp číslo 776612800. Můžete namluvit audio, my vás rádi slyšíme. Jinak krásnou neděli s Radimem na Rádiu Čas.
1: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
4: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
5: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Radio Čas.

Радио. Radio Čas.

0: Co se týče Depeche Mode, tak mám vlastně dvě velké vzpomínky. První je na první časy, kdy jsme objevili MTV a mohli si z něho třeba nahrávat a Segra právě u téhle té písničky, jejda, teď jsem chtěl použít takový domácký výraz, no prostě byla z ní celá hotová i z doprovodného videoklipu, takže jsme zaznamenali tehdy na videokazetu. No a po druhé pár let zpátky, když Depeche Mode měli dva únorové koncerty za sebou, tuším dva roky už to bude, ne? Dva a půl roku. No a tehdy jsem byl průvodcem velkého fanouška Depeche Mode a teda přiznám se, třeba že nejsem typický posluchač, když jsem je viděl na živo, tak jsem pochopil, proč je takhle, nebo pochopil jsem, jak vypadá ten profesionální hudební svět. To se musí nechat. Všem zářili oči, prakticky všichni v černém. Já přišel nevhodně jakoby jak to bylo, v červené, ne, mikině a podobně, ale tak, to už bylo zapomenuto a až na to jakoby dopravu kolem a zpátky a tak dál, člověk si aspoň nachodil spoustu kroků, zážitek, já říkám na celý život. Takže další profíky máte mít, hity, které milujete na Rádio Čas. A co by to bylo za den, kdyby vynechal náš dvorní astrolog Milan Gelnar? Takže v rámci nedělního odpoledne horoskopy pro příští týden, alespoň jako lehce náznak toho, co nás čeká od pondělí dál.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude plný nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Střed týdne už bude komplikovanější. Přidají se konflikty spojené s milostnými úlety, porušováním dohod a nerozumným myšlením, mluvením i konáním. Konec týdne pak bude obdobný, jen hrany konfliktu budou opět zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

Kdo umí, ten umí a rozhodně, bože můj, člověk to málem zapomene a má to před sebou, Taylor Swift umí, málem jsem zapomněl, no chce to ještě další kafe, Taylor Swift umí, dokonce v době premiéry písničky a doprovodného videoklipu, který je naprosto úžasný, překonala rekord v počtu přehrání za první týden, čímž tehdy překonala dokonce i hit Flowers od Miley Cyrus, a to je co říct. Oba znáte z vln Rádia Čas, konec konců další jsou připraveny, za chvíli bude 13 hodin, dobré odpoledne stále s Radimem. Ostrava aktuálně zase pod mrakem, nicméně zítra, začátek týdne, si užijeme všichni na Moravě a ve Slezsku, čekáme až kolem 26 stupňů ve stínu a většinou polojasnou slunečnou oblohu, tak snad nám to vydrží, alespoň to pondělí. Hezký den všem!

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Sponzorem počasí je Zahradní centrum Harazinovy ve Velké Bystřici u Olomouce. Prodejce velkého sortimentu rostlin. Zahradnictví Harazinovy.cz.

0: Nedělní odpoledne s Radimem na rádiu Čas. Tak jsem tak trošku mimo z dnešního počasí, protože od chvíli, kdy jsem přišel do práce, posledních pár hodin na obloze vidím všechno, jenom ne stále počasí. Tak zrovna teď, konkrétně v Ostravě Porubě, začalo pršet, a to docela výrazně a navíc jako z docela černých braků, jo. Nevím, jestli se k tomu časem přidá i nějaký ten hrom a blesk. Máma mi ještě 2 hodiny zpátky hlásila trošku z jiného místa na severní Moravě. My si užíváme azuro, krásné skoro letní počasí. Takže malá sondáž jenom, kde všude teď posloucháte Rádio Čas a v kterému počasí, které jsem popsal, se to víc podobá. Prostě jaké u vás máte počasí? Kdyby něco, WhatsApp číslo 77 66 12 800, aspoň zjistím, že tam na druhé straně taky jste. Jinak doufám, že se máte fajn, že ten čas s námi vás baví. A pokud máte tendence zapomínat, ještě jednou malé odpolední připomenutí. Dneska mají svátek jak Slavoj, tak taky Iveta. A hlavně Ivet není teda málo, tak ať čistě na nějakou nezapomenete. Dobrý den.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

buono covat. A necháme čas kolem nás ubývat.

0: Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
0: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
0: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
7: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Rádio Čas.

Já to říkám pořád, nejenom muzika, ale taky počasí nás spojuje, protože jen co jsem vyhlásil svou malou nedělní anketu, tak WhatsApp Rádia Čas zezelenal. Já jenom připomínám, že mě do práce doprovázela tak jako střídavě oblačná, zatažená slunečná obloha, tak to za okny vidím pořád v Ostravě, aktuálně tady hodně, hodně zataženo deštivo, dokonce v dálce jsem slyšel i nějaký ten hrom. Tak nevím, no, protože mělo být docela fajn a sonduju tam, kde posloucháte zrovna Rádio Čas, jak to vypadá. První vlaštovka přišla od sympatiáka Jirky, píše: zdravím rádiu, je to všude asi podobné, měli jsme pod mrakem, ráno to vypadalo na déšť, teď je to napůl protrhané a prosvítá hodně modré, takže posunuté aprílové počasí, hlášení posílá Český Těšín. Zdraví Jirka, ve chvíli mimochodem, kdy jsem to přečetl, tak zahřmělo po druhé, jo. Další zpráva od Lucky: v Horní Suché máme krásně sluníčko. Další: Plzeň sever, polojasno a 18 stupňů, mějte se krásně, Michal. Michale, pozdravení taky, ano, připomínám, naladit se nás můžete třeba i online z Radio.cz jako televizní kanál, anebo taky digitálně přes DAB+. A ještě jedna zpráva, taková komplexní, přišla od Ivanky. Hlásím Střince něco mezi Azuro a Podmrakem, poprchávalo jenom ráno a dneska si už žijeme tu slunečnou nedělní pohodičku kolem 24 stupňů. Zdravím do rádia nezvykle z domova. Je to můj parťák na všech destinacích, pouštím si vás napříč zeměkoulí a kdokoliv se zeptá v různých koutech světa, co posloucháš, no co asi, Rádio Čas. Nervy moje, takhle v neděli mi udělat dobře na duši, takže i vy díky moc a jak říkám, letem světem, pokud je tam signál, jsme tam pro vás, no a k tomu hity, které milujete. Dobrý den. Yeah.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Jak se to říká, jako měsíček na hnoji, nebo ne, prostě vyoraný, jako je spousta výrazů pro údiv. Před malou chvíli jsem tak jako stál u okna, říkal jsem si, ve chvíli, kdy prostě už bys měl jít z práce, tak tohle. No ne, sondoval už jsem nějaký čas a v Ostravě Porubě teda nebylo to dramaticky dlouho, ale bylo to prostě vydatný slejvák, jsem tam nějaký ten hrob, dokonce i pár krup spadlo, jo, takže jsem sondoval, jak to máte, a přitom v Klimkovicích, které jsou kousek od Ostravy, před chvílí pozdrav od Evy, tady svítí sluníčko. Mějte krásnou neděli, zdravím Evino. Hodně zajímavé, do všech koutů nejenom světa, ale České republiky posíláme další hity, které milujete, ale počasí navzdory, i když je někde možná trošku víc deštivo, dneska řešíme zmrzliny a hlavně zmrzky, které vám nechutnaly, jo? Příchutě, které vám nikdy nesedly, to jste nám taky jako poslali spoustu typů, nebo spíš antitypů, a za Rádio Čas Rok se před chvílí stavila i kolegyně Hanča a taky leda, co jsme lízli, no, nebo spíš nelízli.
1: Havířov, labužník, točená vanilková. Bylo tam dole to výdenní okno a všichni havířováci 100% vědí, jak mi řekneš labužník, vanilková, točená.
0: Víš, to jsem ještě zmiňoval, ale že ta naše z toho dětství nějak chutnala ta vanilková, a potom, když začaly v uvozovkách ty pravé, ty bourbonské, tak jsme se všichni divili, co je to vlastně za chuť, jo? Že si člověk pamatuje tu chuť z toho dětství. Takže jako Havru je pořád ta...
1: No právě, že není.
0: No a kam nejdeš? Nebo když vidíš co, tak jako určitě každý měl něco.
1: Jako jsou zmrzliny, které
0: jako
1: ti nejedou.
0: Třeba, já jsem jako dítě v životě si neobjednal citronovou, já jsem ji nechápal absolutně, jo?
1: Já asi musím říct, že možná neexistuje žádná příchuť, protože gelato, to je prostě moje, takže zatím jsem neobjevila tu, u které bych řekla B.
0: Duše otevřená, gurmánská, ale to o Haní můžu opravdu potvrdit, takže díky moc, že jste to žili s námi, moc bych se divil, kdyby si někdo teď neskočil do ledničky nebo někde za roh do krámu, do cukrárny, a prosím, 1, 2, 3, 4, 5 kopečků, i když jsme dneska trošku taky některé příchutě kritizovali. K svačině dobrou chuť, samozřejmě i té hudební z Rádiem Čas.

si teď pravděpodobně využiju momentu, kdy je venku klid, protože zhruba 20 minut zpátky v té naší centrále Rádia Čas v Ostravě Porubě proběhla bouřka docela vydatná, nějaká ta kroupa spadla, mraky se pořád ještě honí, ale snad teď doběhnu suchou nohou, no a příštích minimálně 60 minut přenechám kolegovi Alešovi, který má pro vás další music box, to znamená neděle plná hitů i těch trošku jiných, než třeba znáte běžně z vln Rádia Čas, ale všechny jsou to hity, které milujete, takže užívejte příjemný poslech a zvu na taneční parket. Dobrý den!

Přeladíte hudební speciálko Rádia Čas Music Box o mikrofonu Aleš Škluval a dneska vás čeká speciální vydání, ve kterém se podíváme na absolutní špičku hudební historie. Dáme řeč o umělcích, kteří vládli hitparádám, no a především změnili podobu muziky a oslovili celé generace. No a právě taková jména dneska uslyšíte. Víte co, začnu ikonou, která spojila hudbu, tanec i moutní styl v jeden celek. Michael Jackson, ano, právem král popu. Jeho alba lámala rekordy a jeho koncerty byly světovou událostí. Videoklipy posunul na úroveň krátkých filmů a ovlivnil tím celý hudební průmysl. Jinak album Thriller dodnes drží rekord jako nejprodávanější na světě. Jeho styl, pohyb i hlas inspirovaly generace umělců. Prostě hudební fenomén. No a teď v Music Boxu jeho dva zásadní hity Bad a Billie Jean. V časáckém Music Boxu dneska extraliga těch největších hudebních ikon všech dob. Zůstaňte s námi a pořádně nahlas.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm přehlídka hudebních legend. I další jméno je symbolem proměny, odvahy a dokonalého vývoje. Madonna je největší zpěvačkou všech dob a její kariéra trvá už několik desetiletí. Od 80. let je tu s novými nápady a bravurně mění svůj styl a také image. Ona prodala stovky milionů desek, stala se kulturní ikonou, měla průlomové videoklipy a největší show své doby na koncertech. O tom žádná. Každá její éra znamenala nový trend. Dokázala šokovat, inspirovat i udávat směr. Madonna je prostě důkazem, že úspěch může trvat i desítky let. No a já jsem od královny popu vybral Hang Up a Vogue.

Liga hudebních ikon všech dob a tady patří určitě také Whitney Houston. Její hlas byl silný, čistý, prostě dokonalý. Dokázala spojit pop, soul i gospel do jedinečného stylu. Každý její hit si pamatujeme dodnes. Získala řadu prestižních ocenění, včetně cen Grammy. Její nahrávky se prodávaly miliony kopií po celém světě a prodávají dodnes. Whitney Houston nastavila prostě laťku, kterou se snaží překonat další generace zpěváků. Její balady i taneční hity se staly klasikou a dodnes patří mezi ty nejprodávanější umělce historie. Pojďme si Music Boxu Rádia Čas připomenout. I Wanna Dance With Somebody a I'm Every Woman. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklobalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
2: Vystoupí Lucie Bílá, MIG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Kapitáni, kreativci, vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
0: Music Box Rádia Čas.
6: Music Boxu Rádia Čas dneska extraliga těch největších hudebních ikon všech dob a teď se přesuneme do moderní doby, kde se pravidla samozřejmě, pravidla úspěchu hodně změnila. Dříve rozhodovali hlavně prodeje desek, dneska hrají velkou roli, no, streamy, sociální sítě. Ariana, toho důkazem, patří mezi nejúspěšnější umělce digitální éry a její hity obletěly celý svět. Dokázala propojit pop, rock and beat, dance a další žánry, prostě 100% hudební tah na branku. Rihanna ale uspěla i mimo hudbu, a to v módě i podnikání. Její značka a styl je také světový. A co si budeme, každý její single se stává tak trošku událostí. Patří mezi nejposlouchanější interprety současnosti. Co od ní, co od Rihanny, tak třeba Don't Stop the Music a Diamonds. Na rádiu Čas ladíte Music Box a v něm největší hudební ikony.
7: Please.

0: Rádia Čas.
1: Extralika, hudební ikon na Rádiu Čas jede dál. Music Boxu i jedna z těch nejvýraznějších osobností současné muziky, a to je Taylor Swift. Ona začínala, to se ví málo, jako country zpěvačka, teď je z ní globální popová ikona. Její hitovky jsou osobní, plné příběhu a fandové se v nich dokážou najít. A právě to je ta její obrovská síla. Taylor Swift láme rekordy, je to v prodejích i streamech. Její turné patří mezi nejúspěšnější v historii. No a je inspirací pro celou generaci umělců. Patří mezi nejvlivnější osobnosti dneška. Teď její muzika Love Story a Shake It Off. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na závěr dnešního Music Boxu si připomeneme jedno důležité srovnání. Největší hvězdy historie nejsou ti, kteří prodali nejvíce desek. Jsou to ti, kteří změnili hudbu jako takovou. Dříve šlo hlavně o fyzické prodeje. Dneska rozhodují streamy a online vliv. Přesto existují umělci, kteří dokážou uspět v obou světech. Ed Sheeran je jedním z nich. Jeho písničky jsou jednoduché, silné, osobní. Je důkazem, že i v moderní době může uspět upřímná muzika. Hudba se mění, technologie se vyvíjejí, ale emoce zůstávají. Teď to bude slyšet Shape of You a Perfect. Od Aleše Šklobala ahoj příště. Music Box Rádia Čas samozřejmě v premiéře v pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli po 14. Už teď se těším.

0: Music Box Rádia Čas. Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Jezdíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Ranní espresso s Investonou.
5: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Ranní espresso s Investonou.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
8: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
7: Kopat?
9: Ale proč kopat?
7: Proč kopat?
8: Je to hokej?
7: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
8: Jo, ne.
9: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Jahody jsou úžasnou potravinou pro náš mozek. Dá se dokonce říct, že jsou to takové inteligentní potraviny. Pomáhají našemu mozku zůstat déle mladý a zásobují ho pořádnou dávkou živin. Každopádně tohle ale není zdaleka všechno, co jahody s naším organismem dokážou. Taky například čistí střeva a játra, pomáhají v boji proti ledvinovým kamenům a dokonce urychlují léčbu rýmy a nachlazení. No a navíc jsou taky skvělým parťákem při hubnutí. Obsahují totiž minimum kalorií a dostatek vlákniny, takže se po nich cítíme déle sytí. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s jahodami vy.
2: Jahody, to je pro mě symbol začátku léta, takže jahody máme moc rád a nejlépe samozřejmě ty pravé lesní. Ideálně se zakysanou smetanou anebo jako sorbet.
3: Miluju jahody, miluju je v čerstvé podobě, kompotované, v šampaňském i jako na nuk.
4: A já jsem kdysi dávno někde četl, že nejkrásnější pohled, jaký se vůbec může naskytnout na světě, je když krásná žena jí jahodu. Já teda nejsem úplně krásná žena, ale jahody miluju. Na všechny způsoby ovšem pozor, musí být domácí.
1: No tak něco na tom asi bude, protože jahody taky zvyšují chuť na milostné skotačení. Takže kromě toho, že nám do těla dodají vitamin C, draslík, zinek a mangan, tak taky fungují jako účinné afrodiziakum.
0: Tak teď už to víte.
5: Dobré ráno, Moravo.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
8: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
9: Hity, které milujete.
10: Radio Čas.
11: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
12: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
13: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
14: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
14: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Radio Čas.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
3: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
2: Kopat?
4: Ale proč kopat?
2: Proč kopat?
3: Je to hokej?
2: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na jo, tu otázku?
3: Jo, ne.
4: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rád.

0: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz. Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.

0: Podcast. Hity, které milujete. Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas.

0: Něco se chystá. Něco, co se otevře jen těm, kteří se odváží. Skřítek Rádia Čas už brzy odemkne svůj tajemný box. Co v něm je? Peníze? Nebo něco úplně jiného? Stačí jeden telefonát a všechno můžeš získat. Nebo taky všechno ztratit. Už brzy v programu Rádia Čas. www.časradio.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
3: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
2: Kopat?
4: Ale proč kopat?
2: Proč kopat?
3: Je to hokej?
2: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
3: Jo, ne.
4: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ranní espresso s Investonou.
1: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
0: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, káva.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek nás navštívila Jina Malecová, jednatelka firmy Best HR SRO, vizionářka a provozovatelka aplikace Jinde. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Sponzorem je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
4: Hity, které milujete.
0: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
7: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
6: Kopat?
8: Ale proč kopat?
6: Proč kopat?
7: Je to hokej?
6: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
7: Jo, ne.
8: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
5: Rád.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Megaléto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový dřevěný

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáte už?
3: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
2: Kopat?
4: Ale proč kopat?
2: Proč kopat?
3: Je to hokej?
2: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
3: Jo, ne.
4: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Slyšel jsi někdy skřítka mluvit? Ten náš už si brousí hlas. Skřítek Rádia Čas si pro tebe připravil hru, která začíná jedním telefonátem a končí rozhodnutím, na které jen tak nezapomeneš. Otevřeš nebo půjdeš dál? Vezmeš nebo riskneš? Už brzy ve vysílání Rádia Čas. www.časradio.cz.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Další mistrovství se ta v hokeji. Kolikáté už?
6: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
5: Kopat?
7: Ale proč kopat?
5: Proč kopat?
6: Je to hokej?
5: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
6: Jo, ne.
7: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství světa v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na jo, tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Další mistrovství se tam v hokeji. Kolikáté už?
2: Já mám pocit, že začali kopat tak nějak...
1: Kopat?
3: Ale proč kopat?
1: Proč kopat?
2: Je to hokej?
3: Ježiši Kriste.
1: Já nevím, jako chcete vůbec na to odpovídat, na tu otázku?
2: Jo, ne.
3: Kopeme do toho každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Já jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Hity, které milujete. Rádio Čas. Milujete. Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
2: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které